You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

0: Hezké sobotní dopoledne, milí posluchači, vám přeje Lenka Tefiu ze studia Rádia 4EB na frekvenci 98,1 FM. Jak už víte, na této frekvenci můžete naše české vysílání poslouchat každou sobotu o 10 hodin. Slovenské vysílání každý pátek, věrní posluchači už ví, že začíná v 6 hodin večer. No a já vám popřeji krásný den a příjemný poslech a užijte si tu hodinku toho našeho českého vysílání.
1: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate